0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax Rádio.

0: Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 10. července. Tento den roku 1954 se v Anglii narodila polovina Dua Peche Boys, konkrétně Neil Tennant. Mnohem mladší je Jason Orange, člen chlapecké skupiny Take That. Ten přišel na svět v roce 1970. Přesně ještě o dalších 10 let mladší je zpěvačka Jessica.

užívat vysílačky. Po 25 letech na den přesně byly v Anglii instalovány první parkovací hodiny. Pár let na to v roce 1965 se hit Rolling Stones I Can't Get No Satisfaction stal vůbec jejich prvním britským number one hitem. Od tohoto dne roku 1985 se také Coca-Cola začala prodávat jenom pod označením Coke.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: 5:50, máme tady dopravní upozornění z D7, pokud jedete od Loun směrem na Slaný a na Prahu, dejte pozor, 35. kilometr, to je za Panenským Týncem, někde v tom sjezdu pod Panenským Týncem se stala dopravní nehoda, osobní a nákladní auto. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému, podle informací je doprava odkloněná po objízdné trase, je to tam uzavřený a probíhají záchranné a vyprošťovací práce na D7 za Panenským Týncem směrem na Prahu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Je pátek 10. července, za minutu bude 6.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Počasí.
0: 13 stupňů Celsia venku, teď to úplně nevypadá, ale dnes odpoledne by mělo být až 29 stupňů. Bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně polojasno s drobnou kupovitou oblačností, tu máme právě teď, a 29 stupňů odpoledne. Víkend je na spadnutí po krátkém zkráceném týdnu, takže si ho pořádně užijeme. Život je hra.

0: tomorrow.
1: Dálniční hlídka Rádia Relax.
2: Složky integrovaného záchranného systému od 5:30 zasahují na D7 na silnici číslo 7 za Panenským Týncem ve směru na Prahu. Došlo k dopravní nehodě. Je to nehoda, střet osobního a nákladního auta, kvůli tomu je to uzavřený, probíhají tam teď ty vyprošťovací záchranné práce, zajištění té dopravní nehody a doprava je odkloněna po objízdné trase. Tak takovou máme informaci, že by to mělo být ještě pár minut. Pokud budete moct, dejte vědět na lince řidičů, jak to vypadá aktuálně na 7 u Panenského Týnce ve směru na Prahu, na linku řidičů Rádia Relax 606 736 736. Přejeme šťastnou cestu.
1: Relax Radio. Louny 94,8 FM. 94,8 FM.

a sobotu večer. Bar plný skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město

rok, to jsou 90. léta. Kdyby nebyly prázdniny, pozval bych vás do kavárny, ale kavárna Rádia Relax má prázdniny 90. 80. A tak jsme to vlastně vymysleli, že v klubu Rádia Relax je otevřeno celé léto a hrajeme už od 21 hodin, jinak se v klubu hraje od 22 hodin a od těch 21 hodin do půlnoci hrajeme hlavně a převážně 80. 90. Takže doražte na tyhle ty pecky do hotelu Kladno, do klubu Rádia Relax dnes a nebo zítra. Relax.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů. Za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90 a Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90 až do 14. července. Kaufland.

ráno Miley Cyrus. 6 hodin a 25 minut, doufám, že radosti budou přicházet i na Facebook Rádia Relax. Máme tady fotečku. Hned ráno, když jsem dorazil do studia, tak jsem vyfotil to zajímavé svítání a napsal jsem, jaká je vaše poslední fotka v mobilu a už to tam padá. Pokud máte a chcete zveřejnit, tak na Facebooku Relax Rádio.

0: Přesný čas 5 hodin a 89 minut přesně teď.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Minutku před 6:30, pojďme se podívat, jak bude. Bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně polojasno s drobnou kupovitou oblačností bez přeháněk. Nejvyšší odpolední teploty 29 stupňů Celsia. Jako v Karibiku v noci, ale. Z Karibiku tady máme královnu.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pokud míříte po D7 okolo Loun směrem na Prahu a blížíte se k Panenskému Týnci, zvolněte, uberte plyn, protože z důvodu dopravní nehody, která se stala okolo 17:30 a srazilo se osobní s nákladním autem, je na 35. kilometru doprava vedená kyvadlově jedním jízdním pruhem.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736.
2: S relaxem v pohodě na cestách.
0: Relax Radio.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Trefíte se?
2: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude je fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Otepluje se, takže léto zase znovu začíná nabírat na síle, ale ty čtyřicítky zatím v dohlednu nikde nejsou. Ve Francii, pokud se vám stýská po těch zhruba třech rekordních dnech, kdy bylo kolem 40 stupňů Celsia nebo přes, tak musíte buď to do Španělska, a nebo do Francie. Nás čekají maxima okolo 34 stupňů Celsia příští týden, ale uvidíme, jestli náhodou Afrika nepošle zase nějaké velké horko. Takže pokud chcete takhle žhavé počasí, jaké bylo před prázdninami a před tím, než začalo léto, tak musíte na jih Francie.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax Radio.

0: Česku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 14,90 a vepřovou panenku kilogram za 149,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Stále trvá omezení na D7 za Louny, za Panenským Týncem, směrem na Slaný, směrem na Prahu. Jede se Kyvadlově jedním jízdním.

0: 7.00, přesně teď.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Počasí.
0: Víkend je zase o kousek blíž, 29 stupňů Celsia bude dnes odpoledne. Dnes má být jasno, nebo skoro jasno odpoledne, přechodně polojasno, s drobnou kupovitou oblačností. No a na startu této hodiny je tady růžová zpěvačka Pink, která vidí sice svět růžově, ale ty názvy jejich písniček radši to nebudu překládat zas tak dobře česky. Česko-anglicky, anglicko-česky neumím, akorát umím teda přečíst Stupid Girls. Pátek 10. července, dobré ráno. Relax.

0: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
1: Já chci hot dog.
2: Já mám chuť na matcha latte.
3: Taky beru hot dog. A klid v autě.
0: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland.

Tak my cestujeme. Tahle ta písnička je z Maďarska, Budapešť. Budapešť je krásné město. Rád jsem jezdil s rodiči do Siofoku na Balatonu, na jezero Balaton. No a další písnička je z Mexika, přímo z pobřeží Tichého oceánu, z města Acapulco.

0: Všechno nejlepší k narozeninám, pokud slavíte 7 hodin 29 minut.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Narozeninová oslava může být venku, bez deštníku, možná i bez slunečníku, pokud to bude k večeru. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně polojasno s drobnou kupovitou oblačností, odpoledne maximálně 29 stupňů Celsia. A s tou open party pod bez deštníku, bez slunečníku, pod modelou oblohou, tak s tím mám zkušenost ze včerejšího večera, je to super, taky jsem byl na jedné party a paráda. Takže doporučuji oslavu pod modrým nebem a pod hvězdami. Tady je jedna z hvězd, která startuje druhou polovinu této hodiny. Ed Sheeran.
1: Ráno na relaxu.
2: Relax Radio.

0: a Máriím, které mají dneska svátek.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 10. července. Tento den roku 1954 se v Anglii narodila polovina Dua Peche Boys, konkrétně Neil Tennant. Mnohem mladší je Jason Orange, člen chlapecké skupiny Take That. Ten přišel na svět v roce 1970. Přesně ještě o dalších 10 let mladší je zpěvačka.

0: that you're sorry. 'Cause I love you, I love you too much to look back.
1: Věcku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Věck Scandinavian Sleeping and Living.
2: Výhry.
3: Slevy.
2: Zábava.
1: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
4: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
1: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
4: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
1: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: tak všechno mám.
1: Relax Radio.
2: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dvě dopravní informace z Prahy na příjezdu do Prahy po Karlovarce. Dejte pozor, kilometr před Prahou je pro poruchu odstavené auto. Na druhou stranu máme info o dopravní nehodě v Hostivaři v ulici Průmyslová. Se srazila dodávka s osobním autem, tak jeďte opatrně.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Na D5, pokud jedete na Prahu, tak zvolněte, na 7,5 kilometru je pro poruchu odstavené auto.
1: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
4: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
1: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: 8.00 je právě teď.
1: Ve Zlíně dál hoří budova bývalých Baťových závodů a finále Wimbledonu bude české. Dobré ráno přeje David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Požár ve Zlíně je pod kontrolou, dál se nešíří. Stále ale platí třetí stupeň požárního poplachu ze 4. I dnes proto znovu pomáhá vrtulník. Budova v areálu bývalých Baťových závodů vzplála včera ráno. Postupně se na dvou místech zřítila. Stojí už jen její necelá polovina. Nikdo se naštěstí nezranil. Napojení dálnice D5 na Pražský okruh projde proměnou. Patří mezi nejzatíženější dopravní úzly na západním okraji metropole. Ředitelství silnic a dálnic jej proto zkapacitní. Částečně by tak mohly zmizet časté kolony. Práce ale zaberou 2 roky. Počítat během nich máme s dopravními omezeními. Nezaměstnanost ve Středočeském kraji se nezměnila, pokračuje ředitelka krajské pobočky úřadu práce Martina Beránková.
3: Nezaměstnanost ve Středočeském kraji zůstala v červnu na květnové hodnotě 4%. Červen byl ve znamení nárůstu všech sezónních prací a potvrdil tak stabilní situaci na trhu práce v kraji.
1: Nezaměstnanost se nezměnila ani v rámci republiky. Volkswagen výrazně omezí výrobu, počet modelů se sníží o polovinu, možné varianty výbavy klesnou dokonce o 75%. K propuštění se firma zatím nevyjádřila, o práci by podle spekulací mohlo přijít až 100 000 lidí. Loni narozené děti v Anglii a Walesu se nejčastěji jmenovaly Olivia a Muhammad. Zveřejnil to britský statistický úřad. Olivia je na prvním místě už 10. rok v řadě. Muhammad teprve po třetí za sebou.
2: Sport.
1: Wimbledon vyhraje Češka. Do finále prestižního tenisového turnaje totiž poprvé v historii postoupily 2 české hráčky. Karolína Muchová a Linda Nosková. Podle legendární Martiny Navrátilové jde o neuvěřitelný úspěch. Finále začíná zítra v 17 hodin.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Krátce po 8 hodině už se blížíme 20 stupňům, postupně se dostaneme na 26 až 29. K tomu jasno nebo skoro jasno, pouze přechodně zvětšená oblačnost. Prakticky stejné počasí nás

0: Skupina YouTube má novou písničku, jmenuje se Street of Dreams, posloucháte právě teď. Já jsem říkal před chvilkou, že je to návrat do 80. let, ale nemyslel jsem to v nějakém retro slova smyslu, ale v tom, že ta písnička je hodně podobná těm, které vznikaly na začátku, když YouTube začaly fungovat. Bono, Edge, Adam Clayton, Larry Mullen Jr. letos oslaví 50 let od doby, kdy Larry na nástěnce ve škole vyvěsil ručně psaný inzerát, že hledá kapelu, takže velké výročí. Tehdy vznikl zárodek legendární irské kapely U2, která právě teď posílá tuhleto novou písničku jako návrat v čase k těm dobrým časům, Street of Dreams. Písnička má i zajímavý videoklip, natáčel se kousek od placa Santo Domingo v Mexico City a prohlídnout si ho můžete na našem webu radio-relax.cz.
1: Relaxem.

0: MC Sir and Lionel McCoy, 90. léta, Runaway. Lítat kolem dokola na tanečním parketu na tyhle hity 90. let můžete na hotelu Kladno, ale v klubu Rádia Relax. Prázdniny má kavárna, ta je zavřená v červenci, ale klub Rádia Relax je otevřený každý pátek a sobotu, to znamená i dneska, a mezi 9. a půlnocí od 21 hodin do půlnoci hrajeme 90.
1: Ráno na Relaxu.
2: Relax Radio.

0: Na vědomost se dává, že právě probíhá samosběr okurek nakladaček. Kde? No přece na farmě Dryák ve Vítově u Slaného. Kdy přesně samosběr probíhá, se dozvíte na našem Facebooku Farma Dryák anebo na webových stránkách www.farmadryak.cz. Tak už máte nachystaný košík?
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A sekobianko nebo rosáto 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1. 7.

0: Fotbalový šampionát.
1: Co je nového na mistrovství? Francie po třetí za sebou v semifinále mistrovství světa. Francie postupuje do semifinále mistrovství ve fotbale, když ve čtvrtfinále porazila Maroko 2-0. Rozhodli tradiční ofenzivní lídři Kylian Mbappé a Ousmane Dembélé. Poslední africký zástupce nepotvrdil nadějnou formu a na postup nemá nárok. Francie si o postup do finále zahraje s vítězem pátečního duelu mezi Španělskem a Belgií. Dnes se hraje od 21 hodin čtvrtfinále mezi Španělskem a Belgií. Zítra od 23 hodin je na programu čtvrtfinále Norsko-Anglie a v neděli od 3:00 budeme sledovat čtvrtfinále Argentina-Švýcarsko.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na koncert do zahrady Kladenského zámku. Ve čtvrtek 16. července od 19 hodin se můžete těšit na jubilejní 20. jazzový podvečer Bory Kříže v podání Petra Vondráčka, Vítka Fialy a předních jazzových hudebníků.
1: Čtvrtek 16. července, zahrada Kladenského zámku.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn. Skonto nábytek.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Roztancovaná Lady Gaga na rádiu Relax. David připravuje zprávy 9:15 a já tady mám jednu informaci od roztancovaného domu v Praze.
1: Relax Radio. Dopravní servis.
0: A je to dopravní nehoda vedle tančícího domu na kraji Jiráskova mostu, kde se srazila dvě osobní auta. Běžte opatrně.
1: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Výhry. Slevy. Zábava.
3: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
4: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
3: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
4: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
3: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vejce M 30 kusů v Bila klubu za 99,90 pouze v pátek a Pilsner Urquell půl litru sklo za 25,90. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Na D8 máme upozornění u letiště Roudnice nad Labem, směr Teplice, 31. kilometr. Tady je pro poruchu odstavené auto.
2: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
4: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
0: Relax Radio. S relaxem v pohodě.

0: 9.00. Kraj sloučí vybrané školy na Berounsku a víkendové počasí bude stejné jako to dnešní. Hezké dopoledne přeje David Latovský.
1: Relax Radio.
0: Základní škola Žebrák se administrativně sloučí se základní školou Beroun. Schválili to krajiští zastupitelé. Spojí se i speciální mateřská škola v Králově Dvoře s berounským dětským domovem. Vzniknout tím mají organizačně a ekonomicky silnější subjekty, které umožní poskytovat kvalitnější vzdělávání. Vše od ledna příštího roku. Neratovická knihovna je dočasně uzavřena. Kromě povinné revize knihovního fondu probíhá i rekonstrukce prostor. Letos dojde na výměnu koberců a vyrovnání podlahy. V prázdninovém provozu se pak knihovna otevře 17. srpna, v plném o 2 týdny později. Motoristé by se stěží dostali do sněmovny. Podle aktuálního volebního modelu agentury Median mají podporu 5% voličů. Balancují tak na tenké hranici pro vstup do dolní komory. O něco lépe je na tom SPD s 6,5% a Piráti se 7%. STAN 12,5%, ODS 13%, vede hnutí ANO se ziskem 34% hlasů. Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech trvá do zítřka. Navštívili jej i kontroloři České obchodní inspekce, jak říká její mluvčí František Kotrba.
2: Inspektoři realizovali celkem 48 kontrol, nedostatky dosud zjistili ve 20 kontrolách, z toho v 9 kontrolách se jednalo o porušení v oblasti poctivosti prodeje. Nejčastěji jsme zjišťovali nedodržení deklarované míry nápoje nebo hmotnosti pokrmu. Prodej a podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let jsme zjistili z těch 18 provedených kontrol celkem v 11 kontrolách.
0: Čojka se na velké kulturní akce zaměřuje pravidelně.
1: Sport.
0: České volejbalistky si čtvrtfinále Ligy národů nezahrají. Po prohře s Němkami nestačily ani na Nizozemky. Prohráli tak už 6. zápas v řadě. Na postup do další fáze turnaje tím ztrácejí už nedostižných 7 bodů.
3: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
1: Relax Radio.
0: Páteční obloha zůstane převážně slunečná, jasná nebo skoro jasná, polo

0: jasno se může objevit jen přechodně. Teploty se dostanou na 26 až 29 stupňů. Stejné počasí nás čeká i o víkendu.
1: Už za chviličku je tady Terkáno a já jdu psát na cizí zeď.

0: Posloucháte Radio Relax a v 9 hodin a 13 minut k tomu startuje dopolední kafe Time s Terkou. Já jsem ráda, že jsme tu dnes spolu, dlouho jsme se neslyšeli a samozřejmě si to dnešní dopolední vysílání dostatečně užijeme. Mám pro vás připravené zajímavé informace, hudbu a taky spoustu dalšího. Dneska nám slaví svátek Libuše a Amálie, tak všem slavíme a taky přejeme všechno nejlepší. No a samozřejmě dneska máme také Mezinárodní den. A to je Světový den správců počítačových sítí. Tento den bych trošku vymazala, protože zrovna dneska mi moc počítačové sítě doma nefungují, ale v rámci Ameriky tam bych se přesunula, protože tam je dneska Mezinárodní den piña colády. Tak možná radši budeme slavit to.
1: Relax Radio. Tereza Peštová.
2: Tereza Peštová.
1: Relax.
2: Relax Radio.

0: jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn.
2: Skonto nábytek.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
9: Trafíte se?
10: Tech se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix. Buďte in.

0: Zítra v 17 hodin čeká tenisový svět historická ryze česká finále Wimbledonu, ve kterém se o titul utkají Karolína Muchová a Linda Nosková. Obě hráčky si účast vybojovaly po skvělých semifinálových výkonech a na posvátné trávě je čeká životní zápas. Fanoušci se mohou těšit na napínavý souboj, který se nesmazatelně zapíše do dějin českého tenisu. Je to tak, máme ve finále dvě Češky, Muchovou a Noskovou, a uvidíme, jak to zítra dopadne. Ale za mě je to jedno, protože Česko prostě válí.
1: Relax. Relax Radio. Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na D11 na 35. kilometru ve směru na Prahu je předmět na vozovce. Dejte si na něj pozor, jezdíte tam opatrně a samozřejmě přejeme šťastnou cestu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

Jedna opravdu nečekaná událost se stala v Argentíně. Pilot během letu otevřel dveře letadla a vyskočil. Studentka, kterou zrovna učil létat, pak musela přistát úplně sama. Podle 22-leté studentky krátce předtím řekl: "Víš, co máš dělat, pokračuj." Potom si sundal sluchátka, odepnul pás a vyskočil z letadla. Mladé pilotce se nakonec podařilo letadlo bezpečně přistát na zem. Kolegové instruktora uvedli, že nic nenasvědčovalo tomu, že by něco podobného udělal už někdy předtím, anebo by to dokonce plánoval. Každopádně, jak to s panem učitelem dopadlo, to nevíme, ale doufáme samozřejmě, že dobře, a gratulujeme, protože myslím, že za tohle by mladá slečna měla dostat nejspíš zkoušky už hotové.

0: Hudební svět zasáhla smutná zpráva. Ve věku 37 let zemřela britská zpěvačka Lauren Bennett, kterou fanoušci a faninky znali zejména z celosvětového hitu Party Rock Anthem od LMFAO či dívčí skupiny Girl. Informoval o tom deník Guardian a příčina její smrti zatím nebyla zveřejněna. Ale určitě tu písničku budete znát a já doufám, že si ji pustíte, protože je to legendární písnička a samozřejmě tato zpěvačka byla nejenom úspěšná v hudbě, ale také ve své kráse. Tak na to mrkněte klidně na internetu a uvidíme, jak to bude dál, co se o tom dozvíme víc. Teď už si dáme ale Coldplay a písničku Speed of Sound.
1: Café Time. Café Time. Relax Radio.

0: těší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s Atkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1. 7.

0: volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
3: Relax Radio.
4: S relaxem v pohodě na cestách.
5: Máme 10 hodin a 1 minutu a přinášíme vám zprávy.
6: Kladno má nová parkovací místa a vysoké teploty, vydrží i po víkendu. David Latovský přeje hezké dopoledne.
3: Relax Radio.
6: V Kladně Kročihlavech přibyla parkovací místa. Za magistrát vedoucí odboru dopravy Tomáš Fujan.
7: Je to ulice U Hvězdy, kde vzniklo přibližně 30 nových parkovacích míst, plus kompletně nové chodníky, kontejnerová stání a vozovka. A zároveň přibližně 30 nových parkovacích míst vzniklo v části ulice Dánská, na kterou navázala revitalizace chodníků a veřejného prostranství směrem do ulice Holandská podél bývalého objektu Bajkalu.
6: Libochovický krytý bazén bude v provozu jen do konce roku. Jeho další osud je nejasný. Je v havarijním stavu a město na opravu nemá peníze. V lednu tak dojde k jeho zakonzervování. O dalším postupu rozhodne nové zastupitelstvo, které vzejde z říjnových voleb. Vládní hodnocení plnění programového prohlášení dopadlo podle očekávání. Podle Andreje Babiše se kabinetu daří plnit své sliby, hlavně snížení inflace a cen energií. Opozice hodnotí dosavadní počínání kabinetu kriticky, vytýká mu chaos, neplnění slibů i zásahy do fungování státu. Premiér tyto výhrady odmítl. O letní tábor je zájem. Na co by rodiče neměli zapomenout, říká mluvčí krajských hygieniků Dana Šalamunová.
8: Před odjezdem na tábor by rodiče měli kromě balení potřebných věcí věnovat pozornost také zdravotnímu stavu svého dítěte. A pokud mají podezření na začínající nemoc, odjezd raději o pár dní odložit. Před odjezdem je také dobré zkontrolovat, zda dítě nemá vši. Dále doporučujeme zjistit si přesnou adresu tábora a termín návratu. Vedoucího tábora pak informujte o případných zdravotních komplikacích dítěte.
6: A jdeme na sport. Wimbledon vyhraje Češka. Do finále prestižního tenisového turnaje totiž poprvé v historii postoupily dvě české hráčky. Karolína Muchová a Linda Nosková. Podle legendární Martiny Navrátilové jde o neuvěřitelný úspěch. Finále začíná zítra v 17 hodin.
9: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
3: Relax Radio.
6: Ve středních Čechách a okolí dál slunečno, jasno nebo skoro jasno. Odpoledne pouze místy zvětšená oblačnost. Teploty se zastaví těsně pod 30, 26 až 29 stupňů Celsia. Stejné počasí nás čeká i o víkendu. V pondělí se ještě mírně oteplí.

0: Davide, v Americe dneska běží světový den nebo mezinárodní den piña colády. Vyhlásili to v Americe a mě by zajímalo, jestli piña colada je zrovna ten tvůj drink.
1: No, myslím, že to je spíš pro vás, pro ženy. Já jsem takový ten klasický český pivař, že? Takže jen si dejte, na vaše zdraví klidně připiju.
0: No tak, děkujem. A když si k tomu dáme Rickyho Martina, dámy, tak věřím, že si to moc užijem. Tak krásný pátek s relaxem.
2: Relax Radio.
3: Tereza Peštová.
2: Tereza Peštová.
3: Relax.
2: Relax Radio.
3: Relax Radio.
2: David Latovský.
3: David Latovský.
2: Relax.
3: Relax Radio.

0: Mike Kelly, Rakim, Wonders.
1: V Česku je několik krásných lomů, které stojí za to navštívit. No a jaké to jsou, to si povíme už za malou chvilku. Samozřejmě jsou po celé České republice a léto si právě návštěvu lomů docela žádá. Tak poslouchejte dál Radio Relax a teď už Xindl X s písničkou Anděl na Radio Relax.
2: Café Time. Café Time. Relax Radio. Relax.

0: Oblíbeným místem na koupání jsou v létě lomy a my se jdeme říct, jaké jsou ty nejhezčí v České republice. Jdeme na to, lom Výkleky. Ten je sice u Olomouce, což je poměrně z ruky tady od nás, ale pokud se tam chystáte někam do okolí na dovolenou, tak určitě to stojí za to, protože tam naleznete průzračnou vodu, kamenitou pláž a krásné koupání. Lom Hříměždice, ten je u Příbrami, je to krásný lom na koupání a dokonce se na něm dá i skákat do vody. Potom tady máme lom Lomeček, ten je u Domažlic. Je tam krásná čistá voda, písčitý a travnatý plážičky tam najdete taky. Pak se můžete zajet podívat do Kurovického lomu, ten je u Kroměříže. Je tam krásná modrá voda, klidnější to tam je, není tam tolik lidí, ale bohužel vstup je zpoplatněný, tak s tím určitě počítejte. No a poslední lom, tady máme lom Janičův vrch, což je u Mikulova a je to přírodní památka, takže tam platí hodně pravidel a taky omezený počet lidí. Ale stojí to za to i tenhle lom navštívit. Tak to byly naše tipy, kam vyrazit v létě se vykoupat.
1: Café Time. Café Time. Relax Radio. Relax.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na koncert do zahrady Kladenského zámku. Ve čtvrtek 16. července od 19 hodin se můžete těšit na jubilejní 20. jazzový podvečer Bory Kříže v podání Petra Vondráčka, Vítka Fialy a předních jazzových hudebníků.
1: Čtvrtek 16. července, zahrada Kladenského zámku.
0: Více na www.městokladno.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Výhry.
4: Slevy.
3: Zábava.
5: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
6: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
5: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
6: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
5: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
8: Výzkum právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 60% na široký sortiment nábytku, od stolů a židlí až po pohovky a šatníky. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Už zítra se Mělník po sedmé promění na přímořský ostrov plný vůní a chutí. V parku na Podolí proběhne oblíbený festival dobrého jídla, divadla, hudby a nového cirkusu. Festival Moře u Mělníka začíná v 10 hodin a vstup je jako obvykle zdarma. Tak zítra do Mělníka.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Na vědomost se dává, že právě probíhá samosběr okurek nakladaček. Kde? No přece na farmě Dryák ve Vítově u Slaného. Kdy přesně samosběr probíhá, se dozvíte na našem Facebooku Farma Dryák anebo na webových stránkách www.farmadryak.cz. Tak už máte nachystaný košík?

0: balíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Skonto nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Na světě existuje spoustu věcí, které jsou vynalezené pro něco jiného, než pro co je používáme teď. Je to taková záludná otázka, ale možná nějaké takové věci znáte. Pokud ano, tak mi napište na 606-736-736 a pokud ne, tak to vůbec nevadí, protože za malou chvilku už vám prozradím, o jaké věci se třeba jedná a na co je používáme dnes.
1: Café Time. Café Time. Relax Radio.

0: Naším dnešním dopoledním tématem jsou věci, které byly vynalezeny pro úplně jiný účel než to, pro co je používáme teď. A já tady mám už jednu zprávu od Nicole. Ahoj, vím, že bublinková folie byla původně tapeta. Je to tak, Niky, mám tu stejnou informaci, tak věřím tomu, že je správná. Bublinková folie byla dříve tapeta a ne vůbec folie na zabalování věcí. Tak pokud i vy víte o nějaké věci, která se používá v tuhle chvíli na něco jiného, tak mi napište na 606-736-736 a za malou chvilku si prozradíme všechny věci, které teď používáme jinak.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: vědět, co se děje ve vašem městě.
1: Napište na zprávy@radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu. They say

0: 11 hodin, to je přesný čas.
1: Kladno usnadnilo parkování u sletiště a výluka metra C skončí zítra. Hezký pátek u zpráv přeje David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Závora u kladenského zimního stadionu je přes léto otevřená. Magistrát chce umožnit snadnější parkování, například při návštěvě sletiště. Na něj se dá dostat i nedávno otevřeným podchodem. Nová berounská školka na Máchovně se otevře na přelomu září a října. Místostarosta Michal Mišina.
3: Školka má ve dvou patrech celkem 6 tříd, vždy 3 a 3 třídy v každém patře. Vzhledem ke schoditému terénu se vchází do horního patra a po schodišti se schází do spodního patra, které má zase výstup přímo na zahradu. Nyní před kloudací je samozřejmě celý prostor prázdný. Bude se bavit nábytkem v průběhu prázdnin tak, aby skutečně na přelomu září a října mohli přivítat první děti.
1: Vytápění školky zajistí tepelná čerpadla a fotovoltaika. Inflace dál klesá z květnových 2,1% na červnové 1,5%. Oproti loňsku totiž jdou dolů ceny potravin, hlavně másla, mléka nebo oleje. Méně platíme i za vejce. Stejně tak za oblečení a obuv. Víc naopak dáme za tvrdý alkohol a víno. Metro C od zítra pojede v celé trase. Praha si tak výrazně oddychne. Přerušení provozu mezi stanicemi nádraží Holešovice a Pražského povstání začalo v sobotu. Náhradní autobusy kvůli neukázněným řidičům často na magistrále uvízly v kolonách. Česká armáda má moderní západní tanky. Na základě na Olomoucku dnes převzala poslední ze 42 tanků Leopard 2A4. Nahradí letité stroje sovětské výroby.
2: Sport.
1: Francouzi jsou mezi čtyřmi nejlepšími fotbalovými týmy světa. Ve čtvrtfinále světového šampionátu totiž porazili Maroko 2-0. V úterním semifinále narazí buď na úřadující mistry Evropy Španěly nebo na Belgičany.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Na slunečné obloze se dál jen vzácně objeví mraky, teploty v maximech 26 až 29 stupňů. Prakticky stejný bude i víkend, po něm navíc čekáme mírné oteplení až na 31 stupňů Celsia.
0: Davide, my dneska v dopoledním vysílání řešíme věci, které používáme nyní k něčemu jinému, než původně byly vynalezeny. Znáš nějakou takovou věc?
5: To je strašně krásná otázka. Jsem rád, že na to máme ještě hodinu, aby jsme to rozebrali, protože mě zatím nic nenapadá. Teda já budu jenom poslouchat, já nevím.
0: No nám napsala už posluchačka Nikol, že bublinková folie byla původně tapeta.
5: No a to jste věděli, vidíte, jak už to úplně změnilo ten účel a už to nikoho z nás nenapadne, ani že to byla tapeta, že jo. Tak budu rád poslouchat celou hodinu.
0: Tak poslouchejte taky. A vzhledem k tomu, že máme pátek a vy jste se na něj určitě těšili stejně jako já, tak si dáme Friday od Chainsmokers už za malou chvilku na relaxu.
2: Relax Radio.
6: Tereza Peštová.
2: Tereza Peštová.
6: Relax.
2: Relax Radio.

0: dnešním dopoledním Café Timeu se bavíme o věcech, které byly původně vynalezené pro jiný účel, než pro co je používáme teď. Jdeme se na to podívat. Kukuřičné lupínky byly vynalezeny s cílem potlačit sexuální touhu a hříšné myšlenky. Dále řetězová pila. Ta byla původně vynalezena jako lékařský nástroj pro usnadnění komplikovaného porodu. Bublinková fólie, jak už jsme říkali, tak ta byla původně vynalezena jako tapeta na zeď. No a třeba takový kečup se v 30. letech 19. století původně prodával jako lék na žaludeční nevolnosti a zažívací potíže. Tak pokud i vy víte o nějakém takovémhle produktu, který se teď používá pro něco jiného, tak mi napište na 606 736 736. Jsem zvědavá, jestli nás obohatíte o něco i vy.
1: Café Time. Café Time. Relax Radio. Relax.

0: Rádio je on air
1: i online.
0: www.radio-relax.cz.
1: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Vajíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
5: Listen, my good friend.

0: dopoledním kafetajmu se bavíme o věcech, které byly vynalezeny pro jiný účel než pro ten, pro který ho teď používáme. Bavili jsme se o tom, že třeba kečup byl vynalezen pro žaludeční potíže a bral se v 30. letech 19. století. Ale máme tady také další věci, jako jsou třeba eskalátory. Ty byly původně patentovány a provozovány jako zábavní atrakce. Pak tady máme také zmrzlinové kornouty. Ty byly vynalezeny v roce 1904, když prodejci došli misky. No a pivo se původně vařilo jako bezpečnější alternativa ke kontaminované pitné vodě. Tak to je mých pár tipů, co se dnes používá jinak, než tomu tak bylo dřív. A pokud i vy víte o něčem, co bylo používáno dříve jinak, tak mi napište na 606-736-736 anebo klidně pod příspěvek na našem rádiovém Facebooku.
1: Relax. Relax Radio. Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na D11 na 50. kilometru ve směru na sever je porouchané vozidlo. Projíždějte tam prosím opatrně a samozřejmě na chvilku se tam i zdržíte. A pokud byste měli vy nějaké informace o dopravě, tak nám je dejte vědět, ať je pošleme dál posluchačům a řidičům Rádia Relax.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: českých zoologických zahradách se během června narodilo několik nových mláďat a my si řekneme, kde se narodili a jaká, aby vy jste během léta tyto zoologické zahrady a tyto nová mláďata mohli klidně navštívit. V Zoo Praha se narodilo mládě Lachtana jihoafrického. Je to pravnuk legendárního Gastona, který zemřel po povodních v roce 2002. V Ústecké zoo se po 16 letech narodilo mládě tuleně obecného, takže tam i můžete vyrazit. No a v Olomoucké zoo se narodil kriticky ohrožený vary černobílý. Možná je těch mláďat ještě víc, ale tyto jsou poměrně významné. Takže v Ústí, v Olomouci a v Praze máme nová mláďátka.
1: Café Time. Café Time. Relax Radio.

0: Krom toho, že nás posloucháte jako Radio Relax, tak můžete zavítat i na naše sociální sítě, jako je Instagram a Facebook. A můžete být našimi fanoušky i tam. Ale také můžete přijít i na náš web Radio Relax. No a tam třeba si můžete pustit také rozhovory nebo podcasty, které tady u nás v éteru proběhly. Aktuální je tam s Ondřejem Rumlem, který rozhodně doporučuji si pustit. No a krom toho, že tam uvidíte nebo uslyšíte takovéhle podcasty, tak se tam taky můžete dozvědět, že kavárna Rádia Relax má aktuálně dovolenou, ale v klubu Rádia Relax se dnes můžete těšit na DJ Martyho. No a samozřejmě, kdybyste náhodou nebyli někde, kde se dá chytit rádiový signál, tak i přes náš web si můžete pustit Rádio Relax.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.

0: Krásné poledne, pojďte s námi na zprávy.
1: Beroun přidá další veřejné griloviště a Praha spustila mapu oaz chladu. Hezké poledne přeje David Latovsky.
2: Relax Radio.
1: Beroun bude mít další veřejné místo pro posazení u grilu pro širokou veřejnost. Jedno takové už je u střední zdravotnické školy. Láká hlavně obyvatele velkého sídliště. Dalším podobným místem se počítá i u řeky Litavky za obchodní akademií. Radnice chce totiž dál podporovat vzájemné setkávání obyvatel. Každé lounské dětské hřiště má svoje speciální pravidla. Za radnici to říká mluvčí města Pavla Kutlu.
3: Některé hřiště je určeno dětem od 3 let pouze s doprovodem dospělé osoby. Jiné, například sportovně zaměřené, až starším dětem z pravidla od 12 let, opět s dohledem dospělých. Prosíme občany, aby dbali na bezpečnost a pravidla respektovali. Stačí si před vstupem na hřiště přečíst provozní řád.
1: Praha má mapu oaz chladu. Obyvatelům pomůže najít úlevu v horkých letních dnech. Na webu oazychladu.mojepraha.eu je přehled pítek, mlžítek, fontán, studánek a míst ke koupání a ochlazení. Postupně přibydou i informace o chladných parcích a klimatizovaných prostorách veřejných budov. Požár ve Zlíně je pod kontrolou. Stupeň požárního poplachu klesl z nejvyššího, tedy 4. na 3. Hašení dál pokračuje. Pomáhá i vrtulník. Plameny se ve výškové budově v bývalém Baťově továrním areálu objevily včera ráno. Proč se zatím neví? Primátor Zlína vyzval obyvatele města, aby až do pondělí nevětrali.
2: Sport.
1: Automobilový jezdec Dominik Stříteský bude na nadcházející Bohemia Rally Mladá Boleslav hájit vedení v průběžném pořadí mistrovství České republiky. V polovině sezony, po 3 odjetých závodech, má v čele náskok 22 bodů před Filipem Marešem. Třetí je s odstupem dalších 5 bodů Adam Březík.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Počasí. Odpoledne ve středních Čechách a okolí dál slunečné, jen občas mraky na obloze. Teploty téměř tropické, v maximech 26 až 29 stupňů. V noci pak 13 až 10. O víkendu, stejně jako dnes, malá oblačnost a 26 až 29 stupňů Celsia. Horký bude i začátek nového pracovního týdne.
0: Máš nějaké plány na víkend?
5: Já to nechávám tak jako volně plout, že on je to asi možná nejlepší. A vlastně v tom počasí jsem řekl, tyjo, začátek nového pracovního týdne, ale on to vlastně pracovní týden ani není, ne? Mi prostě přijde, že ani od pondělí do pátku snad nikdo nepracuje, ne?
0: No, jako je to trošku okurková sezóna, co si budeme povídat. Ale tak třeba nám posluchači ještě ukáží, že tady jsou, že nás poslouchají a že nás mají na paměti. Každopádně my samozřejmě jdeme do další hodinky a budeme v ní i poslouchat písničky. More and more. Vrátíme se do 90. let, no a samozřejmě za chvilku taky typ relaxu.
2: Relax Radio.
6: Tereza Peštová.
2: Tereza Peštová.
6: Relax.
2: Relax Radio. No.

Už zítra se promění Mělník po sedmé na přímořský ostrov plný vůní a chutí. V parku na Podolí proběhne oblíbený festival dobrého jídla, divadla, hudby a nového cirkusu. Festival Moře u Mělníka začíná v 10 hodin a vstup je jako obvykle zdarma. Tak zítra vyražte do Mělníka a já vám přeju krásný pátek.

0: Na vědomost se dává, že právě probíhá samosběr okurek nakladaček. Kde? No přece na farmě Dryák ve Vítově u Slaného. Kdy přesně samosběr probíhá, se dozvíte na našem Facebooku Farma Dryák anebo na webových stránkách www.farmadryak.cz. Tak už máte nachystaný košík?
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: V Jesku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
8: Relax

0: Významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 10. července. Tento den roku 1954 se v Anglii narodila polovina Dua Peche Boys, konkrétně Neil Tennant. Mnohem mladší je Jason Orange, člen chlapecké skupiny Take That. Ten přišel na svět v roce 1970. Přesně ještě o dalších 10 let mladší je zpěvačka Jessie.

používat vysílačky. Po 25 letech na den přesně byly v Anglii instalovány první parkovací hodiny. Pár let na to v roce 1965 se hit Rolling Stones I Can't Get No Satisfaction

tohoto dne roku 1985 se také Coca-Cola začala prodávat jenom pod označením Coke. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio. Relax.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na koncert do zahrady Kladenského zámku. Ve čtvrtek 16. července od 19 hodin se můžete těšit na jubilejní 20. jazzový podvečer Bory Kříže v podání Petra Vondráčka, Vítka Fialy a předních jazzových hudebníků.
1: Čtvrtek 16. července, zahrada Kladenského zámku.
0: Více na www.městokladno.cz.
2: Trefíte se?
3: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
4: Dáš se mraku, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
7: Konečně budete spát jako

jsme do stavu bez tíže a speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

tenkrát budem ponocovat a nechám

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
3: Relax Radio.
4: S relaxem v pohodě na cestách.

0: Ve Slaném otevře v září, vznikne v budově bývalého modelářského střediska ve Smečenské ulici. Nabídne zázemí pro děti už od jednoho roku. Rodičům tak usnadní návrat do zaměstnání. Práce probíhají podle plánu. Zářijový termín otevření tak už nic neohrozí. V Kladně Kročihlavech přibyla parkovací místa. Za magistrát vedoucí odboru dopravy Tomáš Fujan.
1: Je to ulice U Hvězdy, kde vzniklo přibližně 30 nových parkovacích míst plus kompletně nové chodníky, kontejnerová stání a vozovka a zároveň přibližně 30 nových parkovacích míst vzniklo v části ulice Dánská, na kterou navázala revitalizace chodníků a veřejného prostranství směrem do ulice Holandská podél bývalého objektu Bajkalu.
0: Nahrávací zařízení nalezené na úřadu vlády patří ministru pro sport Borisi Šťastnému. V jednacím sále Strakovy akademie bylo objeveno na začátku roku. Nikdo se o něj ale nehlásil. Politik dnes uvedl, že šlo o jeho AI záznamník, pomocí něhož si přepisuje své poznámky a projevy. Konečně tak podle svých slov zjistil, kde přístroj je. Zásilkovna měla ve výškově budově v centru Zlína 9000 zásilek. Všechny zhořely. Firma zákazníkům připravuje náhradu škody. Zásah hasičů mezi tím dál probíhá. Plameny mají pod kontrolou. Hořet začalo včera ráno. Čeští policisté opět pomáhají v Bulharsku a Chorvatsku. Našim občanům jsou k dispozici při dopravních nehodách, trestných činech i při komunikaci s místními úřady. Potkáme je například v Omiši, Šibeníku nebo v Primorsku a Nesebru. Sport. Bývalý český reprezentant Václav Pilař po konci v Hradci Králové posílí fotbalisty Bohemians 1905. 37letý křídelník za vršovickým týmem dorazil na soustředění do Polska. V domácí lize má na kontě 259 startů a 37 branek.
2: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
3: Relax Radio.
0: Odpoledne v našem kraji dál bez zásadnější změny, slunečno, jen místy více mraků a 26 až 29 stupňů. Stejné počasí nás čeká i po oba víkendové dny. Nový pracovní týden pak v pondělí odstartujeme s maximy u 30 stupňů Celsia.
4: Takže plány na víkend jsou asi jasné, chce to být někde u vody. A plány, co se týče naší odpolední muziky, tak ty jsou taky jasné. Bude John Newman. Ten smích tady je zdát, že je pátek. My s Davidem jsme to tady teď roztačili.
5: Tak tahle pecka určitě si myslím, že nakopne každého z nás.
4: 100%, takže pokud jste ještě práci, tohle vám dodá energii. Buďte s námi.

0: David Guetta jako novinka ve vysílání Rádia Relax. Máme krátce po 13. hodině, většina z nás už má asi za sebou páteční oběd a jaký byl relaxáci? Odpočinuli jste si u něj nebo máte ve zvyku nad talířem odbavovat e-maily, odpovídat na zprávy, kontrolovat počasí a třeba i sledovat sociální sítě? Měli byste vědět, že jdete naproti neřízené konzumaci, která zatěžuje trávení a přihrává vám kila navíc. Tak jak to máte s obědem? Věnujete se naplno tomu jídlu anebo fakt brouzdáte po internetu, máte v ruce mobilní telefon a vyřizujete další práci? Napište nám do studia na číslo 66736736 a já posílám na oplátku další odpolední muziku. Připravený je Jonas Blue.
1: Relax Radio.
2: Honza Ladra.
1: Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.

0: Kiss me, anebo taky dobrou chuť, pokud sedíte třeba teď u jídla. Kolik z vás právě při obědě kouká do mobilu? To dnes společně ve Fresh Timeu řešíme. Nejste ale rozhodně sami, já to dělám taky, jenže odborníci varují, že multitasking u jídla může být velký problém. Nová analýza 50 studií ukázala, že lidé, kteří jedí rozptýlení třeba u televize nebo při scrollování telefonu, často snědí při dalším jídle víc kalorií. Mozek si totiž hůř zapamatuje, pozor, už si jedl. A zajímavost, největší vliv mají právě pasivní činnosti, jako je zmíněné sledování televize nebo videí. Takže pokud chcete udělat něco pro své trávení i postavu, zkuste si dát alespoň jedno jídlo denně bez obrazovky. Pojďme taky na vaše zprávy, které posíláte do studia. Mám tady SMSku od Katky, která píše: ahoj Honzo, bohužel nemám pomalu v klidu žádné jídlo, pondělí až sobota snídaně a oběd u počítače a s telefonem a pracuju. V neděli už je to lepší. Hezké slunečné odpoledne všem přeje Katka. Katko, možná čas to změnit, co říkáš? Tedy pokud to samozřejmě jde. Pak mám tady SMSku od Martina, který píše, a to si myslím, že je dobrá cesta, dobrý den, u nás doma platí pravidlo, u stolu žádné mobily. Děti sice ze začátku protestovali, ale asi už posledních pár měsíců a myslím si, že teď už všechno dobře funguje a u večeře si i normálně povídáme. No tak vidíte, tady to jde.
1: Relax. Fresh Time. Relax Radio. I got my

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Věstku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
3: Výhry.
4: Slevy.
3: Zábava.
1: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
5: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
1: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
5: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
1: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: Fotbalový šampionát.
1: Tak pojďme na fotbal. Shrnutí včerejšího utkání, kdy Francie zcela zaslouženě postoupila do semifinále mistrovství světa ve fotbale, když ve čtvrtfinále porazila Maroko 2-0. Rozhodli tradiční ofenzivní lídři evropského giganta Kylian Mbappé a Dembélé. Francie si o postup do finále zahraje s vítězem dnešního duelu mezi Španělskem a Belgií. Neoblíbený soupeř čeká tak na fotbalisty Belgie v pátečním čtvrtfinále mistrovství světa. Nad Španělskem totiž vyhráli naposledy před 40 lety v roce 1986. A to ve stejné fázi mistrovství světa. Navíc až po penaltovém rozstřelu. Fotbalisté z jihu Evropy neměli do šampionátu ale ideální vstup, když ve svém prvním zápase remizovali s Kapverdami 0-0. Od té doby však Španělé střádají jednu výhru za druhou. A co víc, na turnaji dokonce ještě ani jednou neinkasovali. Po výhrách 4-0 nad Saúdskou Arábií a 1-0 nad Uruguají dohráli skupinu prvním místem a ve vyřazovací fázi si následně poradili také s Rakouskem 3-0 a taky Portugalskem 1-0. Ale ani Belgičané zatím na mistrovství nepoznali hořkost porážky. Jedné ale měli velmi blízko. Už ve skupině si poměrně dost natrápili a po remízách s Egyptem a Iránem museli dokonce zvítězit nad Novým Zélandem. To se jim výsledkem 5-1 podařilo. V úvodu vyřazovací fáze na ně ale čekal nepříjemný Senegal. No a právě Afričané měli svěřence Rudio Garcia na lopatě. V závěru však Belgičané dohnali dvoubrankové manko, rozhodli prodloužení a na důležitou výhru navázali také v osmifinále, kdy si poradili 4-1 s domácím výběrem Spojených států. Tak uvidíme, jak to tedy celé dnes dopadne. Zápas mezi Španělskem a Belgií má výkop na stadionu v Los Angeles ve 21 hodin českého času.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: Letní song na relaxu Paradiso a Bailando, návrat do 90. let. Ale pojďme do současnosti. Vyřizujete i při obědě v týdnu e-maily, koukáte do telefonu, výborné třeba svíčkové. Pak je to možná důvod, proč vám ve vaší oblíbené restauraci nechutnala tolik jako jindy. Vnímání chuti není totiž záležitost pouze jazyka, tady jde o komplexní souhru všech smyslů. Pokud zrak fixuje monitor, mobilní telefon, přicházíte o vizuální požitek z barev a aranžmá na talíři. Ztráta pozornosti oslabuje prožitek z pokrmu a později nabádá k výběru výraznějších, kaloričtějších variant. Absence vědomého prožitku způsobuje, že podvědomě hledáte intenzivnější podněty. Slané chipsy, přeslazené deserty, nebo pak hledáte i tučnější jídla. Chuťové pohárky totiž utupují pod tlakem informačního přetížení a vyžadují stále agresivnější podněty. Tak co, odložíte mobil u oběda? Stojí vám za to odpovídat na ty e-maily? Nebo stojí vám za to lajkovat příspěvky jiných a prostě se ošidit u toho jídla o tu výbornou chuť svíčkové? No tak pokud si dáváte v tuhle chvíli pozdní oběd, přejeme vám dobrou chuť a odložte ten mobil.
1: Relax. Fresh Time. Relax Radio.

Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.

0: Brýčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
3: Relax Radio.
4: S relaxem v pohodě na cestách.

0: dostávají dotazníky. Výsledky městu pomohou lépe určit vhodná místa, případné nebo pro případné umístění stanic. Nástup do příměstských autobusů všemi dveřmi se osvědčil. Doprava se zrychlila, ubylo zpoždění, pomáhá i lepší návaznost. Počet cestujících bezplatné jízdenky se sice mírně zvýšil, stále je ale o poznání než méně než kritická hranice. Systém se proto od srpna rozšíří do dalších 51 linek. Všemi dveřmi tak půjde nastupovat například do 630 mezi Kladnem, Unhoští a Berounem. Vedení ODS vyzvalo stranického kandidáta na starostu Prahy 1 Filipa Dvořáka, aby z kandidátky odstoupil. Vedení strany ani veřejnosti nevysvětlil své majetkové poměry. Podle serveru Seznam zprávy chce vedení ODS vysvětlit, jak jeho otec přišel k majetku v hodnotě 230 milionů korun, který politik zdědil. Letní tábory jsou v plném proudu. Na co by rodiče neměli zapomenout, říká mluvčí krajských hygieniků Dana Šalamunová.
1: Před odjezdem na tábor by rodiče měli kromě balení potřebných věcí věnovat pozornost také zdravotnímu stavu svého dítěte. A pokud mají podezření na začínající nemoc, odjezd raději o pár dní odložit. Před odjezdem je také dobré zkontrolovat, zda dítě nemá vši. Dále doporučujeme zjistit si přesnou adresu tábora a termín návratu. Vedoucího tábora pak informujte o případných zdravotních komplikacích dítěte.
0: Vedoucímu bychom měli sdělit i jestli dítě umí plavat. Sport. V sobotu se ve Wimbledonu uskuteční první české grandslamové finále v historii. Na londýnské trávě se proti sobě postaví Karolína Muchová a Linda Nosková. Utkání začne na centrálním dvorci v sobotu v 5 odpoledne.
2: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
3: Relax Radio. Časí.
0: Pátek dál převážně se slunečnou oblohou a 26 až 29 stupni. Zítra jasno až polojasno, pouze přechodně oblačno a 25 až 29. V neděli pak ve středních Čechách a okolí počítejme s malou oblačností, mraky se objeví pouze vzácně, k tomu 26 až 29 stupňů Celsia.
4: Davide, děkujeme za zprávy a nabídneme další muziku. Eva Farná. Jaký to je už za chvilku na relaxu? Teď Aloka Khalid.
3: Relax Radio. Honza Ladra. David Latovský. Relax. Relax Radio.

0: Loreen, Set Me Free, novinka ve vysílání Rádia Relax, 14 hodin 8 minut k tomu. Možná si říkáte, nemám čas, oběd vyřeším u počítače. Ale na to pozor. Odborníci doporučují přesný opak, když si během dne dopřejeme alespoň jednu klidnou pauzu na jídlo, snižuje se stres a zlepšuje se vnímání hladu i sytosti. Lidé navíc popisují, že si jídlo víc vychutnají a nemají takovou potřebu uzobávat mezi hlavní jídly. Takže oběd, neberte ho jako ztrátu času. Naopak může být nejlepší investicí do zbytku dne. A tím bych to dnešní téma asi uzavřel. No a za chvilku mrkneme na další zajímavosti.
1: David Latovský. Relax. Relax Radio.

0: Cyril a taky James Blunt ve vysílání Rádia Relax. K létu patří rozhodně míchané nápoje. Jaký nápoj vám nejvíc chutná? Za mě je to mojito, ale dnes by bylo možná lepší dát si datem 10. července piña koládu. Je totiž Národní den piña kolády, National Piña Colada Day. Když se ale řekne letní drink, většinu lidí napadne spíš to mojito a není divu. Podle světových žebříčků se pravidelně řadí mezi 10 nejobjednávanějších koktejlů na světě. Zajímavé je, že původně mělo sloužit mojito jako léčivý nápoj proti různým nemocem. Dnes si ho spojujeme hlavně s dovolenou, mátou, limetkou a taky ledem. A kdo ví, třeba dnes, když je pátek, tak si ho večer někdo dáte.
1: Relax. Fresh time. Relax Radio.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme zkontrolovat dálnice. D1 na 55. kilometru ve směru na Brno, neprůjezdný aktuálně levý jízdní pruh. Stala se tam hromadná dopravní nehoda 4 osobních vozidel. Očekává se dopravní kolaps, tak pozor na to, tvoří se dlouhá kolona vozidel. D1 ještě jednou, tentokrát ale 18. kilometr na trase ve směru na Prahu se stala porucha osobního vozidla. Je tam opět zdržení, ale ne tak velké jako u té nehody, tak s tím počítejte. Ještě D5, 6. kilometr ve směru na Prahu, tak i tam je půlhodinové zdržení. Dopravní nehoda, počítejte s několika minutovým zdržením. Pokud jedete na Prahu, tak na 6. kilometru si postojíte. D11, i tam se zdržíte, a to na 4. kilometru ve směru na Hradec Králové. Leží tam nějaký předmět na vozovce.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Je relax.
0: Relax Rádio.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na koncert do zahrady Kladenského zámku. Ve čtvrtek 16. července od 19 hodin se můžete těšit na jubilejní 20. jazzový podvečer Bory Kříže v podání Petra Vondráčka, Vítka Fialy a předních jazzových hudebníků.
2: Čtvrtek 16. července, zahrada Kladenského zámku.

Česká muzika na relaxu před 15. hodinou Mandraže a jejich Travolta. Mluvil jsem o míchaných nápojích. Mojito jednoznačně k létu prostě patří a to hlavně díky zázračné a vynikající bylince mátě. A mátu nemusíte dávat jen do mojita, třeba takový čaj z máty pomůže na zažívací problémy. Jenže máta není jen bylinkou používanou za účelem léčení. Můžeme si s ní ochutit třeba saláty, pečené a grilované masové pokrmy a ryby. Dá se použít do dressingů a omáček bylinkového másla k ochucení rýže nebo třeba kuskusu. No a samozřejmě zmíněné mojito, kam máta neodmyslitelně patří. Myslím si, že tohle je drink, který je ideální na léto. Tak na zdraví, a to doslova. Teď už na relaxu. Skupina Coldplay, hezký poslech.

0: ve vašem městě.
1: Relax Radio.
2: Koukám na čas, 5 minut a půl minuty, blíží se tedy další odpolední zprávy. Máme pátek 10. července, pátek, myslím si, že je to příjemná informace a rozveselení je i na našem Facebooku aktuálně, teď jsem to tam akorát přidával. No a přidám taky další informaci, když je ten pátek, tak tady máte tip, abyste věděli, kam můžete dnes i zítra vyrazit.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Za půl minuty, 15. hodina, se mnou už ve studiu Rádia Relax připravený David Latovský. Pojďme na zprávy.
1: Kralupy připravují stavbu sportovní haly a fotbalisté Kladna zítra hrají přípravný zápas v Německu. Přejeme úspěšný začátek víkendu.
2: Relax Radio.
1: Nová kralupská sportovní hala je opět o krok blíž. Získala stavební povolení. Vzniknout má v lokalitě u Cukrovaru. Nabídne zázemí pro běžné míčové sporty i tribunu pro 300 diváků. Sloužit bude školám i veřejnosti. Kdy se začne stavět, zatím neví. Vše závisí na tom, jestli se městu podaří zajistit potřebné finance. Každé lounské dětské hřiště má svoje speciální pravidla. Za radnici to říká mluvčí města Pavla Kutlu.
3: Některé hřiště je určeno dětem od 3 let pouze s doprovodem dospělé osoby. Jiné, například sportovně zaměřené, až starším dětem z pravidla od 12 let, opět s dohledem dospělých. Prosíme občany, aby dbali na bezpečnost a pravidla respektovali. Stačí si před vstupem na hřiště přečíst provozní řád.
1: Nejvyšší povolené ceny benzínu a nafty o víkendu opět porostou. Natural oproti dnešku zdraží o 16 haléřů na 41,86 za litr. Litr nafty pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 38,79, tedy o 57 haléřů víc než dnes. Ceny rostou už od minulého týdne. V posledních dnech začalo zdražování zrychlovat. Češi letos mají největší zájem o pořízení bytu v Itálii. Loni to bylo ve Španělsku. Poptávka po italských bytech ze strany Čechů meziročně vzrostla o 18%, zatímco o španělské bydlení zájem klesl o 7%. Vyplývá to z analýzy realitní platformy S-Reality. Kromě Itálie a Španělska

0: Do večera slunečno, jasno nebo skoro jasno, pouze přechodně se s většinou oblačností. Aktuální teploty 26 až 29 stupňů, v noci klesnou na 13 až 10. Zítra podobně jako dnes, jasno, polojasno, pouze místy více mraku a 25 až 28 stupňů Celsia. Prakticky stejné počasí čekáme i v neděli.
1: Krásný sluneční víkend to bude. No a víkend bude i plný akcí. My jsme tento týden hráli několikrát ve vysílání Rádia Relax o volné stupenky na koncert skupiny Činasky. A tak si je zahrajeme. Dvě srdce Vejpůl mezi 15. a 16. hodinou. A ještě nám v rámci tohoto týdne zbývají dvě vstupenky do kina Hutník. A o ty budeme soutěžit, Davide?
2: Ano, půl hodinka, normálně. Já si myslím, že to už vydržíme, půl hodinky je to tady.
1: A dáme to.
3: Relax Radio. Honza Ladra. David Latovský. Relax. Relax Radio.

0: Stej, plánujete o víkendu rande a chcete si být jistý, pánové, tak teď zpozorněte, a ono možná i dámy. Asi všichni víme, že z našeho jídelníčku, když se chystáme na rande, musíme vyřadit česnek a také cibuli. Jenže ono je toho mnohem víc. Pozor si dejte i na některé ovoce. I ovoce totiž může narušit naše střeva, například jablka mají vysoký obsah vlákniny, která opět přivodí nepříjemnosti u první schůzky. Ale je toho mnohem víc. Ovoce má vysoký obsah cukru, zvaného fruktóza. Tělo má někdy problémy právě se štěpením veškerého cukru v ovoci, což vede pak k nadýmání. A čemu se tedy vyhnout? Jablkům, to už jsem říkal, broskvím, rozinkám, banánům, taky meruňkám, švestkovému džusu a pozor i na hrušky. Tohle před první schůzkou, pokud vás nějaká čeká, raději nejeste.
1: Relax Radio. Honza Ladra.
2: Honza Ladra.
1: Relax.
2: Relax Radio.

0: Cyril a taky Robin Schulz. O víkendu půjdou teploty zase pěkně nahoru, tak jak se doma schladit, když nemáte na zahradě bazén nebo třeba v ložnici klimatizaci. Zkuste si dát relaxaci na krk mokrý ručník. Ochlazení krku je jeden z nejrychlejších způsobů, jak snížit tělesnou teplotu. Tady se totiž nachází hlavní krční tepny, včetně krkavic, které mají na starosti krevní zásobení hlavy, včetně mozku. Když tedy krk ochladíte, bude pokles teploty mnohem rychlejší, budete to vnímat mnohem rychleji, než kdybyste si třeba strčili, to se taky často jako říká, nohy do škopku s vodou, nebo si otírali třeba čelo ledem. Tohle, samozřejmě krk na krk, když si dáte ručník, tak je to ta nejrychlejší varianta, jak se ve vedru schladit. Tolik tedy odpolední rady a za chvilku pohled na odpolední provoz na dálnicích. Pokud už se chystáte třeba vyrazit a jedete třeba někam na výlet s rodinou, chystáte se třeba vyrazit k moři a chystáte se na D1, tak jak to tam aktuálně vypadá, na to mrknem za chvilku.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Na vědomost se dává, že právě probíhá samosběr okurek nakladaček. Kde? No přece na farmě Dryák ve Vítově u Slaného. Kdy přesně samosběr probíhá, se dozvíte na našem Facebooku Farma Dryák anebo na webových stránkách www.farmadryak.cz. Tak už máte nachystaný košík?
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Výzkum právě pokračuje, výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 60% na široký sortiment nábytku, od stolů a židlí až po pohovky a šatníky. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme zkontrolovat odpolední provoz na dálnicích. Pozor na D3, exit 151, výjezd směr na D1. Je tam dopravní nehoda, osobní auto nabouralo do svodidel, naštěstí je to nehoda bez zranění. D1 ještě jednou, 55. kilometr ve směru na Brno, neprůjezdný stále levý jízdní pruh kvůli nehodě 4 osobních vozidel. A pojďme dát aspoň při pátku takhle odpoledne, co se týká dopravy, jednu dobrou zprávu. Následky dopravní nehody na D5 na 6. kilometru ve směru na Prahu jsou v tuhle chvíli odstraněny. Místem nehody už projedete prakticky bez držení.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Tak jdeme na páteční souboj moderátor versus právař. Naproti mě David Latovský. A ještě stále s úsměvem. Možná ho ten úsměv přejde. David, hezký den.
1: Hezké odpoledne, je to ten páteční úsměv, který asi máme všichni, ne? Co? V půl čtvrtý už bychom asi mohli mít, ne?
0: No tak možná i někomu vytvoříme ještě ten úsměv větší, protože teď možná, že jste slyšeli takový šustění a to je papír.
1: Ano, ne peníze,
0: No, tak když jako jo, má to takovou hodnotu peněz, jsou to dvě volné vstupenky do kladenského kina Hutník.
1: Tak jasně, peníze v jiné formě by se taky dalo říct přesně tak, platí až do konce letošního roku na libovolný film, takže žádný spěch, jestli se vám teďka třeba nechce do toho pijáku, tak opravdu máte času, habaděj. A je to takový jako tematický, že vlastně cesta do kina vede přes nějakou ukázku, kterou jste tady připravil Honza, která kým může být filmová, nebo soutěžní, případně, no, nebo jaká vlastně bude?
0: Nechte se překvapit, aha, jdeme bojovat. Takže jdeme na to. Dvě volné vstupenky ve hře, David může získat dva body takhle na závěr týdne. Já mám tady ukázku, která je z komedie, z francouzské komedie, to je velká nápověda, a je to rok 1998. Já ten film miluju, vždycky se u něj neskutečně nasměju a právě jsem si říkal, že mám na něj chuť si ho teďkon pustit.
1: Já jsem si říkal něco staršího, když jsi řekl francouzskou komedii, protože je přeci jenom zlatý věk právě těchto komedií byl, si myslím, tak já nevím, 70. a 80. léta, ale 98 mě nenapadá, co by to mohlo být tedy, no rád si to poslechnu.
0: Na ČSFD to má hodnocení 77%, já možná, až pustím tu znělku, je to znělka toho filmu, je to hned na začátku. Důležitý je, že nesmíte si to splést ještě s jedním filmem, protože tahle hudba byla použitá ještě v jednom filmu. Já si i myslím, že se nám to tady v SMS-kách i objeví. Takhle to zní. My ale hledáme tu francouzskou komedii z roku 1998, kde vlastně, dalo by se říct, hlavní roli má auto. Tohle je ale motorka, jo? Na začátku myslím, že tam je poslíček, co rozváží pizzu, ale nejsem si jistý. Asi bych si to měl opravdu pustit a oprášit si
1: to. Takhle jako je víc těch...
0: Ano.
1: Je.
0: Má to pokračování.
1: Tak, má.
0: Tak. David asi tuší, tak pojď dát ještě nápovědu.
1: Já už to chci říct, jak to vyvrátí.
0: Nemůžeš.
1: No, to je ty indicie, jo. RAB jsou ty iniciály. Ne, počkej, nejsou. Vidíte, jak je člověk jako hr do toho, jak to chcete, jo. RAZ, podle mě.
0: RAZ?
1: No, já říkám mi tu spojku, no. RAZ? Není jo.
0: Ty asi myslíš, že Rychlá zbesile,
1: no jistě.
0: Tak to ne, chlapče.
1: A tak to má taky víc dílů, že jo?
0: No má,
1: a tak
0: no.
1: Je to francouzský, ne?
0: To právě není francouzský.
1: Tam jezdí Peugeot vždycky, tak
0: no, tak myslel. Ne, to jsi asi spojil. Ale že... dobře, když na to dobře, jezdí tady Peugeot, ano. A asi stačí ty nápovědy. No, jako dva body ti nedám, protože ty si myslíš, že je to Rychlá zbesile, to ne.
1: No není no, to teda, jo. To,
0: ne, já už si říkám,
1: já jsem úplně jako rozhozen teda, jo, jako.
0: No, není. Takže 666-736-736, studiová linka, kam můžete napsat a získat dvě volné vstupenky do kladenského kina Hutník.
1: To je francouzská automobilka, to je divný teda. No tak,
0: počkej si na tu odpověď.
2: Relax. Fresh Time. Relax Radio.

0: Výhry.
1: Slevy.
0: Zábava.
2: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
3: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
2: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
3: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
2: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Tak ještě než se rozloučíme, než uvolníme studio pro dalšího našeho kolegu, tím je Aleš Švarc, který startuje odpolední, co?
1: Kaleidoskop.
0: Ano, je to
1: bude,
0: tak.
1: Bude po 16. hodině, tak máme ještě chvíli čas, aby jsme vyřešili tu naši dnešní soutěž. Ukázka zněla takhle.
0: No, já jsem čekal, že tady těch táborů bude hodně, ale musím naznačit, že tuhle hudbu používali i v jiném filmu. Jo, ale
1: a v jakém? Můžeme říct v jakém?
0: Myslím, že to bylo i v Pulp Fiction. A objevuje se to tady.
1: Čili ano, kdyby to někdo napsal, tak je taky správně.
0: Je to správně, ale tady byly indicie, že tam vrčí ta motorka. Je to na začátku toho filmu, což je hrozně důležitá informace. A je to film z roku 1998 a je francouzský.
1: Tak, a není to, roli, ano, není to Rychlá zběsilé.
0: Není to Rychlá zběsilé, byť vlastně hlavní roli tam má auto.
1: Vidíte, no byla to past, no Latovský si myslel, že to je Rychlá zběsilé.
0: Chytil se.
1: Tak pojďme, já už jsem jako napjatý, co to teda je.
0: Takže jdeme na hlasovky, pojďme na to, koho tam máme.
2: Zdravím, tak myslím, že to je film Taxi.
0: Ano, takže to máme první tip. Jdeme na další tip, na další telefon. Kdo tam?
3: Ano, tady Milan.
0: Milane, a ty jsi veselý. Ježíš, to je příjemný mít takovýho posluchače veselýho. Ty jsi asi doma,
3: vy. Já jsem veselý vždycky.
0: Ale podívej, to je paráda. Takže informace, že je pátek, to ti ani nemusíme říkat, ty už to vnímáš, ale no, ještě pojďme pracovat teda, když je ten pátek, ale tohle už je takový odlehčení. Co je to tedy za film?
3: No je to Taxi, to je jasný.
0: Je to tak, fanfára tam je a ty máš od nás dvě volné vstupenky do kanadského kina. Hutník. Tak, co děláš teď v tuhle chvíli?
3: No teď v tuhle chvíli sedím na zahrádce.
0: No tak no. Proto má takovouhle povědičku, protože je vysmátej.
3: A popijím kafíčko, ano. Hezky,
1: kafíčko. Já jsem čekal něco jiného teda.
3: A ale poslouchám relax, samozřejmě.
1: No, ale ten nápoj, změní se potom k večeru ten nápoj nebo zůstane u kávy?
3: U kávy.
1: Vážně?
3: A voda.
0: A grill tam máš na té zahrádce?
3: Prosím?
0: Jestli tam máš grill?
3: No, grill tam mám taky, ale hlavně mám bazén.
0: No, ježiši, tak to je.
3: No, právě, a lepší je to k večeru a to je paráda.
0: Kolik má stupňů bazén?
3: 26,5.
0: Ano, to je akorát.
1: Tak hele, tak to už chápu tu dobrou náladu.
3: No to je
1: náladu.
3: Právě akorát, no. No.
1: To chápu tu dobrou náladu, protože samozřejmě my, co bydlíme v garzonce v paneláku, takhle nemůžeme prostě, kdyby jsme chtěli.
3: To se nejde na balkoně, no.
1: To my si
3: to nějaký cestáček.
1: Dobrou náladu než kávou musíme udělat nějak jinak, takhle v pátek. Prostě je to rozdíl, ale dobře, jaký si to uděláme, takový to máme a Milan si to ještě zpestřil tím, že vyhrál dvě vstupenky do kina, to jsme moc rádi. Určitě budeš s partnerkou, je to tak?
3: Daruji dětem.
1: No, ano,
0: to je taky hezký.
1: Nebo můžeš jít sám, že jo? To taky je možný. To taky,
3: taky
1: jako,
3: ale spíš dětem.
1: Dobře.
3: Děti budou mít taky radost.
0: No tak jo, to je myslím, že dobrá volba, Milane. Takže pozdravuji všechny na zahrádce a my ti přejem krásný víkend, ahoj.
3: Jo, taky, ahoj. Díky, čau.
4: Relax Radio. Honza Ladra. David Latovský. Relax. Relax Radio.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
3: Relax Radio.
4: S relaxem v pohodě na cestách.

0: Je to odpolední 16. hodina a taky další zprávy.
1: Na cyklostezku mezi Kladnem a Prahou si počkáme a před námi je víkend plný slunce a vysokých teplot. U zpráv vás vítá David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Cyklostezka mezi Kladnem a Prahou jen tak nebude. Z velké části totiž vznikne na současné železniční trati, kterou nahradí nová dvoukolejná trať. Ta ale bude hotová nejdříve v roce 2029. Teprve potom se zahájí práce na cyklostezce, které potrvají minimálně 2 roky. První cyklisté tak vyjedou nejdříve v roce 2031. Uzavírka Kladenské ulice v Puštěhradě potrvá do konce října. Týká se úseku od křižovatek s ulicemi Revoluční a Palackého. Objížďkou jedou kromě aut i autobusové linky 322, 324, 350 i páteřní třístovka. Nová berounská školka na Máchovně se otevře na přelomu září a října. Místo starosta Michal Mišina.
3: Školka má ve 2 patrech celkem 6 tříd, vždy 3 a 3 třídy v každém patře. Vzhledem ke schoditému terénu se vchází do horního patra a po schodišti se schází do spodního patra, které má zase výstup přímo na zahradu. Nyní před klaudací je samozřejmě celý prostor prázdný. Bude se bavit nábytkem v průběhu prázdnin tak, aby skutečně na přelomu září a října

0: Minálu 2 si tedy cestující vedle standardní přepravy tekutin v nádobách do 100 ml, v sáčku do maximálně 1 litru, mohou vzít jednu nádobu navíc, a to až do objemu 2 litrů.
1: Terminál 1 zůstává bez změn. Povolené jsou pouze tekutiny v sáčku do maximálně 1 litru. Sport. České volejbalistky si čtvrtfinále Ligy národů nezahrají. Po prohře s Němkami nestačily ani na Nizozemky. Prohráli tak už 6. zápas v řadě. Na postup do další fáze turnaje díky tomu ztrácejí už nedostižných 7 bodů.
2: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
3: Relax Radio.
1: Do večera slunečno, jasno nebo skoro jasno, pouze přechodně se s většinou oblačností. Aktuální teploty 26 až 29 stupňů, v noci klesnou na 13 až 10. Zítra podobně jako dnes, jasno, polojasno, pouze místy víc mraků a 25 až 28 stupňů Celsia. Prakticky stejné počasí čekáme i v neděli.
4: Mrkněte na hodiny, 16 hodin, 3 minuty, co se týče muziky, už za chvíli jedna fotbalová Fireball, to je Pitbull s Johnem Ryanem a mimochodem na fotbal se podíváme taky. Fire.

Běží nám 9. minuta po 16. hodině, tady pátek s datem 10. července, máme za sebou, myslím si, že většinově, tu pracovní část dnešního dne. Co si budeme povídat, z páteční odpoledne patří mezi období s nejnižší pracovní produktivitou v týdnu a má to svůj důvod. A vracíme se zpátky k Relaxádě, což je hitparáda Relax Rádia, Jubel Ocean House, to je jedna, jak bych to řekl, jeden z favoritů, je to dvojice švédská, která se pomalinku, ale jistě dere nahoru. K tomu, abyste jí pomohli, musíte hlasovat na www.radio-relax.cz. Tam přesně najdete to místo, kde můžete písnice buď to dát, anebo, no, nebo nedat. To už záleží na vás. Každopádně v tuhle chvíli, když budete hlasovat, tak příští středu se dozvíte, jestli pomohlo, anebo nepomohlo.

0: Fotbalový šampionát.
1: Francie zdolala Maroko ve čtvrtfinále 2-0. Možná jste se někdo díval. Dneska večer hraje Španělsko s Belgií od 21 hodin a to je takový ten čas, kdy se to dá vydržet. Já teda za mě musím uznat, že mě uchvátil norský fotbal a hlavně fanoušci, protože takhle bych si nějak jako představoval národní hrdost. Jsou toho plný sociální sítě, co si budeme povídat. Takže je celkem jasný, že zítra v 11, to znamená večer, se budu dívat na zápas Norsko-Anglie. Jako rozhoduju se, komu budu držet pěstí, ale asi to bude to Norsko. Fotbalové šílenství tam totiž graduje a pozor, sveze se s tím, kde co. Norský DJ a hudební producent Kygo zveřejnil na sociálních sítích, já jsem se to sváně dohledal, 10 let starou rapovou skladbu Erlinga Haalanda. Splnil tak slib, kterým kanonýra motivoval před osmifinále mistrovství světa z Brazílii. Já bych tak jako typoval, že pokud se jim to zítra povede, ještě teda myslím těm Norům, tak ještě tak 2-3 týdny a máme ji v relaxádě jako novinku. Jinak, abych nezapomněl, Argentina se Švýcarskem zítra, i když vlastně pozítří, ve 3 ráno. Český tým na šampionátu svou hrou příliš nezaujal, ale má, pozor, překvapivě, nejvyšší průměrnou rychlost ze všech 48 účastnických zemí, a to 6,33 km v hodině. Teď je jenom otázka, jestli nám do toho náru nepočítalo to letadlo, jakým jsme se zase rychle vraceli směrem domů. A ještě nějakou perličku nakonec by to chtělo. Na mistrovství světa existují dva typy fanoušků, to jsem se dozvěděl. Ti, kteří vědí, co je offside, a ti, kteří to sebevědomě vysvětlují ostatním.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na koncert do zahrady Kladenského zámku. Ve čtvrtek 16. července od 19 hodin se můžete těšit na jubilejní 20. jazzový podvečer Bory Kříže v podání Petra Vondráčka, Vítka Fialy a předních jazzových hudebníků.
2: Čtvrtek 16. července, zahrada Kladenského zámku.
1: Více na www.městokladno.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.

0: relaxu.
1: Když jsem viděl tuhletu nabídku, nebo chcete-li říct pozvánku, tak jsem se rozhodl, že zítra budu maximálně snídat a to bude úplně všechno, protože zbytek obstarám v Mělníku. Už zítra se totiž Mělník po sedmé promění na přímořský ostrov plný vůní a chutí. V parku na Podolí proběhne oblíbený festival dobrého jídla, divadla, hudby a nového cirkusu. Berte to jako pozvánku. Festival Moře umělníka začíná v 10 hodin a vstup je jako obvykle zdarma. Hlavně se nepřejeste doma.
0: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Takhle nějak zní první velký hit dvojky Erasure. Tahle ta skladba vyšla na přelomu 80. a 90. let a stala se vlastně jedním z prvních hitů dua Vince Clark a Andy Bell. Vlastně hrajou do dneška. Autor hudby Vince Clark, ten před Erasure založil Depešáky, proto je mi to takový sympatický, a potom taky Jezu, což taky nebyla špatná muzika. Zvláštní je, že v Německu a třeba v Austrálii měla tahle ta píseň větší úspěch než doma ve Velké Británii. Název je francouzský, to jste asi poznali, že jo? All Amour, znamená to o lásko, přesto je celý text v angličtině.
1: Relax Radio, nejlepší rádio ve vašem městě. Well, the world,

0: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
1: Trefíte se?
2: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
3: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
3: Relax Radio.
4: S relaxem v pohodě na cestách.

0: Tak to byly do finále hodiny ještě Depešáci Ghost Again. Teď máme 17. úplně přesně.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Počasí.
0: Zhruba od půlky týdne už avizuju, že víkend bude stát rozhodně za to, alespoň co se počasí týče. A co myslíte? Měl jsem pravdu. Zítra bude podobně jako dneska, to znamená jasno, polojasno, možná trošičku víc mraku, uvidíme. Teploty od 25 do 28 stupňů. No a úplně to samé počasí vlastně čekáme i v neděli. Sindel X a Olga Lounová, Láska v housce, to je jeden z jejich prvních společných hitů, mimochodem s Olgou Lounovou, na to mám moc dobrý vzpomínky, hodně jsme se potkávali na takových těch charitativních akcích, naposledy tuším, že to bylo tady v Kladenském zvonku a tam teda tohle nespívala. I když jsem se jí místo Sindla X nabízel, ale bohužel, tak třeba někdy příště.
2: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

0: Byl jsem se před chvilinkou podívat. Aktuálně 5. místo Relaxády, tedy hitparády Relax Rádia. To je projekt Mikaela a v podstatě česká muzika. Ta se málo kdy dostane takhle vysoko. A písnička, která se jmenuje Spolu. Tak máme 6 minut po 17. hodině. Už za chvíli se podíváme na... Myslím, že dneska už je to celkem pase. Ale i tak na pracovní porady. Jak je máme rádi a jak je nemáme rádi a podobně. Tak vydržte.
1: Relax Rádio. Nejlepší rádio ve vašem

0: Moc stejně ujetých hitů z 90. let, než je tenhle ten Aqua Barbie Girl, právě teď ve čtvrt na šest. Za chvilinku se podíváme do kalendáře, kde můžete najít maximálně jména pro dnešek, nebo kolikátého je. Myslím, že Amálie Libuše dneska slaví svátky, ale já tady mám ještě takový jako zvláštní netradiční kalendář, kde jsou netradiční výročí, ze kterých jakoby vybírám a ze kterých se mi třeba dneska hrozně líbí Národní den hranolků. Myslím si, že už nemám pochybnosti o tom, co budu mít dneska k večeři. Na druhou stranu je tady i spoustu jiných výročí. Národní den koťat. Já vím, že když to řekne chlap, tak to zní trošku divně, ale přiznám se, od té doby, co jsem se na to jednou díval na Facebooku, tak mi neustále chodí do telefonu tyhle ty malý koťata a jako není to úplně, jako je to prostě takový roztomilý, co si budem povídat. A pak mi přijde jeden docela dobrý národní den a to je piknikový den s plyšovými medvídky. Je hodně ujetý výročí, my tady jednoho medvídka máme, tady v rádiu, když jsme ho vozili každý ze speakerů na dovolenou, udělali jsme fotky a dávali jsme to k nám na sociální sítě. Teď už to tak nějak jako vyšumělo. Každopádně piknikový den s plyšovými medvídky mě přijde jako úžasný výročí. No ale jdeme do toho kalendáře.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 10. července. Tento den roku 1954 se v Anglii narodila polovina Dua Peche Boys, konkrétně Neil Tennant. Mnohem mladší je Jason Orange, člen chlapecké skupiny Take That. Ten přišel na svět v roce 1970. Přesně ještě o dalších 10 let mladší je zpěvačka

používat vysílačky. Po 25 letech na den přesně byly v Anglii instalovány první parkovací hodiny. Pár let na to v roce 1965 se hit Rolling Stones I Can't Get No Satisfaction stal vůbec jejich prvním britským number one hitem. Od tohoto dne roku 1985 se také Coca-Cola začala prodávat jenom pod označením Coke. Relax. Relax Radio.

0: Na vědomost se dává, že právě probíhá samosběr okurek na kladaček. Kde? No přece na farmě Dryák ve Vítově u Slaného. Kdy přesně samosběr probíhá, se dozvíte na našem Facebooku Farma Dryák anebo na webových stránkách www.farmadryak.cz. Tak už máte nachystaný košík?
1: Výhry,
2: slevy,
1: zábava.
3: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
4: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
3: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
4: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
3: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
5: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Za 2 minuty máme 17:30, pojďme se podívat na dálnice. Tak jako aktuální věci tady mám třeba z D11, kde se dneska odpoledne stala dopravní nehoda zhruba na 6. kilometru na trase Jaroměř z Praha a jedno z vozidel tam aktuálně jakoby stále ještě stojí v odstavném pruhu, každopádně projíždějte se zvýšenou opatrností. Pražský okruh mezi 26. a 25. kilometrem ve směru narození na D7, tím pádem se dělají práce údržby. Jezdí tam samozřejmě auto, jsou tam pracovníci, který by, ale to se mi právě nezdá, má to být až do 20 hodin, a to v pátek do 8 hodin do večera práce na silnici, dobře, mám to tu napsaný, tak to prezentuju dál, ale chtěl bych to vidět, tam kameru nemají, takže tam nevidím. Každopádně se tam upravují svodidla, je kvůli tomu zavřený jeden jízdní pruh. Na D7 od 2. do 1. kilometru se tvoří aktuálně kolona, taky jsem zkoušel zjistit, proč by to bylo, nezadařilo se. Každopádně počítejte s tím, že ty kolony dneska můžou být na mnoha místech, obzvlášť kvůli tomu, že se ještě na spoustě míst opravuje, seká se tráva a tak dále.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Dvojka, který je v podstatě všechno jedno. Ed Sheeran, Justin Bieber, I don't care. Máme 10 minut po půl šesté. Jedna věc je ta, že mám tady SMS-ku od Michala, který mu moc děkuju, který píše asi reakce na dopravní zpravodajství, že u letiště je zúžení do jednoho pruhu, proto ta kolona. To je jasný, to ještě to chvilinku bude trvat, no chvilinku možná delší. Jsou tam stavební práce, takže počítejte s tím, že doprava kolem letiště je fakt jako dost nepříjemná. A pokud máte někam letět, tak počítejte s tím, že je lepší věc minimálně o 2 hodiny dřív. Tak, to je jedna informace a další ještě nabídka večerní zábavy, protože co si budeme povídat, pátek je za námi a před námi je víkend a zítra se třeba může odpočívat.
1: Klub Rádia Relax je tu pro tebe každý pátek a sobotu večer. Bar plných skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: Avizovaná a nabízená muzika před koncem té minulé hodinky, Xindl X a Olga Lounová, Láska v housce. Blížíme se k 18. hodině, tedy k pátečnímu večeru, a já tady mám něco, co už není úplně tak jako aktuální, informaci, která se týká pracovních porad, protože, a to jsme se tady shodli ještě před vysíláním, takový ty dlouhý a nudný porady nemá nikdo rád. A tak samozřejmě člověka zajímá, protože když se tam přišli, kouknete na ty lidi a říkáte si, ty myslej úplně na něco jiného, na co se tak jako nejvíc myslí, když máte, dejme tomu, poradu. Je to rozdělený muži, ženy, je to celkem logický, že každý myslí úplně na něco jiného. Z toho výzkumu vyplynulo, že zhruba 48% mužů, tak těm se většinou myšlenky zatoulají, jestli tomu nebo ne, ale fakt jako k sexu. 26% myslí na jídlo, o 3% méně zaberou sportovní aktivity, a to buď aktivní, anebo pasivní. Ženy, a tam je to docela zajímavý, v 37% se soustředí na přemýšlení o jídle, zjevně asi, co budou dělat večer k večeři. Sexem se zaobírá pouhých 16% z nich, takže tam je ten nepoměr. A o sport se zajímala pouhá 20% dotázaných. Zkuste si to jako probrat, až budete mít příště nějakou pracovní poradu, a na co zrovna třeba vy budete myslet.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem.

0: Relax Radio. Dopravní
1: servis. Před pár minutami jsem od Michala dostal jednu dopravní informaci na linku 606-736-736 a to je, že u letiště je kolona, protože tam je zúžení do jednoho pruhu. Tak nějak jako komunikovali jsme spolu tím způsobem, že tam budou kolony asi teďka pěkných pár měsíců, ještě hodně dlouho. A mám tady od něj zatím další SMSku, je vidět, že asi putuje, řekněme si postává, protože píše, že další kolona je směr Pražský okruh před Ořechem, ale tam je to klasika. Jedině souhlasím. Možná když jsme před chvilinkou měli ten stupík, na co lidi myslejí na poradách, že bychom si mohli hodit něco podobného, na co lidi myslejí, když stojí v zácpě. Myslím si, že nic příjemného by to asi nebylo. Každopádně Michalovi i vám všem ostatním, který napíšete, kde to třeba teďka aktuálně, nechci použít spojení, kde to teďka stojí, ale kde to fakt stojí, 606 736 736, stačí napsat místo a já to pošlu dál.
2: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: 18. hodina a 1 minuta k tomu.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Počasí.
0: Zítra čekejte, že bude hodně podobné počasí, to počasí tomu dnešnímu, pouze víc mraku. 25 až 28, to jsou maximální teploty. Prakticky stejný počasí bude i v neděli. Teď koukám, že mi sem přistála nějaká dopravní informace, tak už za chvilinku, tak pozorně poslouchejte. Nejdřív muzika, Lost Frequencies. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Budeme 100% hrát mezi 18. a 19. hodinou. Já jdu zpracovat dopravu a za chvilku už to pro vás mám.
3: Relax Radio.
4: Kaleidoskop s Alešem.
3: Kaleidoskop.
4: Relax Radio.
3: Relax. It's gonna be a good night.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Jak jsem slíbil, 18 hodin, 5 minut tomu, pojďme se podívat na silnice, protože tam je dneska v podvečer docela dost veselo, a to nejenom na okruhu.
2: Ahoj Aleši, zdravím všechny řidiče jedoucí po D6. Zase jsem na velkou dobrou ve směru na Prahu. Stala dopravní nehoda se osobního auta s kamionem, tak na to pozor.
1: Jestli se nepletu, tak podle hlase to byl kolega Honza, který míří dneska v tuhletu nechřesťanskou hodinu do Ostravy, tak mu přeju šťastnou cestu. No, šťastnou cestu přeju i vám ostatním. 606 736 736, to je číslo naší dopravní linky.
0: Relax. Relax Radio.

0: akce, ale i podmínky na to poskytnout pejskovi z útulku nový domov, poslouchejte.
1: Za 4,5 minuty máme 10:45, posloucháte Radio Relax a tam jeden pořad, který je, jako nechci říct přímo výjimečný, to ne, ale zase myslím si, že jako na Relaxu děláme pro opuštěné psy a pro psí útulky spoustu dobrých věcí. Rebeka, která čeká na našich stránkách www.radio-relax.cz, myslím tím fotograficky, dnes tak je velmi mladá, chytrá a nesmírně aktivní slečna. Nepletete se, stále mluvím o psech. Čeká na svého člověka v Jimlíně, a to přímo v útulku pro opuštěná zvířata. Když se podíváte na ty dvě fotky, protože je máme na stránkách, tak zjistíte, že ta první fotka, tak ta je možná z doby, kdy jako nevěděla, co bude. To znamená, byla taková bázlivější, možná i trošku agresivní, nevím, ale ta druhá fotka, to už je, a teď to říkám v uvozovkách, ta je fakt jako vytlemená. Je vidět, že už jako ví, že jednou bude líp a já doufám, že díky vám opravdu bude. Tohle to není žádný gaučák, to říkám rovnou, potřebuje někoho, kdo je trošičku aktivnější. A musím teda i uznat, že Rebeka už to relativně dost umí. Takový ty základní věci, sedni, lehni, pác, zvládá hygienu, má spoustu energie a tak dále. Takže pokud byste ji chtěli, tak je vyražte do do opuštěného Jimlína, do útulku pro opuštěná zvířata v Jimlíně. Mrkněte se nejdřív na ní, já si myslím, že ta tam nebude dlouho a vypadá to na velmi zajímavého parťáka, třeba zrovna do vaší rodiny.
0: Pokud nemůžete pejska adoptovat a přesto byste rádi pomohli, finanční nebo věcné dary útulky uvítají. Podrobnosti a fotografie hledejte na stránkách útulku nebo na www.radio-relax.cz. Relax Radio.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Blížíme se k půl sedmé, tohleto je docela zajímavá pěvecká kombinace, Slza a Pam Rabbit. Já teda mám Pam Rabbit hodně rád, viděl jsem ji nedávno v jednom hudebním festiáku. Pravda je taková, že mně se líbí i hudebně a tam to je ještě navíc na těch festivalech umocněný tím, že on má docela dobré i taneční choreografie. Takže jedno s druhým za mě jako dobrý. Teď tady mám jednu informaci, která bude znít na první pohled, nebo spíš poslek, hodně zajímavě. Týká se jistého striptýzového klubu z Chicaga, který rozjíždí takovou, nebo rozjel už vlastně takovou speciální charitativní akci. Já jsem si to uvědomil, nebo spíš jsem si na to vzpomněl, když jsme před chvilinkou měli ty pejsky. Mimochodem, abyste pochopili ten princip celý, zákazníci, který jaksi přinesou, když přijdou do toho striptýzového klubu, tak přinesou hračku pro děti, tak dostanou jako bonus takový jako soukromý tanec. Zdarma, samozřejmě. A všechny ty darované hračky, které tam jako ty lidi donesou, když jako chtějí, aby jim zatančili sami, tak musí být nový a ten darující má nárok jenom na jeden tanec za návštěvu. Bez ohledu na to, kolik těch dárků, kolik těch hraček samozřejmě přines. Tahle ta charitativní akce pro ně není žádnou novinkou, to je to, co jsem říkal na začátku. Oni to dělají celkem pravidelně a jenom za minulý rok vybrali 5 plných aut hraček, nevím teda jestli nákladních, nebo jestli to byly nějaký osobáky, který vlastně věnovali tamnímu kostelu, aby jimi obdaroval děti ze sociálně slabších rodin. Takže někdo podporuje pejsky, někdo na to jde přes striptýzový kluby.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Je 7 minut po půl sedmé, posloucháte páteční Radio Relax 10. července a před námi je víkend, který bude počasím no víc než skvělý, co si budeme povídat. Já jsem kdysi, k tomu se váže taková jakoby storka, že jsem kdysi tady říkal v rádiu takový příběh, že vím, že existuje někde nějaký stát, kde, když se meteorologové netrefí do předpovědi a přijde nějaká živelná pohroma a tak dále, tak že jim za to hrozí jako vězení. Není to taková ta klasická, že jako řeknou, že bude hezky, ono prší, to ne. Pokud v tom není teda opravdu nějaká větší živelná katastrofa. Tady mi nikdo nevěřil. Já jsem na to dneska narazil. Je to... Vlastně ta informace hovoří o tom, že podle nové legislativy hrozí meteorologům z Jižní Afriky nebezpečí vězení, pokud se spletou ve svých předpovědích. Důvodem toho zakotvení těch správných předpovědí je jaksi pokus o snížení záchvatu paniky a ekonomických pohrom. To je přesně ono, jo. Protože vemte si to, že třeba posloucháte počasí a tam vám budou říkat, no zítra si držte barák nebo vám ulítne a tak dále. Takže pak vznikají prostě takový ty velký akce, prostě panika a tak dále a tak dále. Takže udělali to tam tak, že ty meteorologové, kteří budou chtít vydat takovouhle varovnou zprávu, tak budou muset mít písemné povolení od Jihoafrické meteorologické služby. Pozor, penalizace za první špatnou předpověď je 4 až 5 let natvrdo. Při opakovaném omylu hrozí až 10leté vězení a pokuta v přepočtu až 24 tisíc korun. Ale jak říkám, to už je fakt jako za extrémy, takový ty běžný, že řeknou, že bude hezky a ono třeba jen tak lehce zaprší, tak to asi nic, jo. Ale je to svým způsobem zajímavý.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: nevím, jak je to možný, ale občas narazím na netu na takovýhle věci, které třeba normálně bych nad tím ani nepřemýšlel, ale když to pak čtu, tak si řekneš, no jo, člověče, asi to tak jako fakt bude. Nevím, jestli jste nad tím někdy přemýšleli, ale předpokládám, že když je před námi víkend, to znamená ty páteční a sobotní večery, že si třeba k té telce nebo já nevím, třeba k procházce nebo třeba k tomu, že si jdete sednout na zahradu, uděláte třeba popcorn. Já úplně miluji slaný, prostě stačí mi obyčejný slaný, ale fakt jako dobrý popcorn. A vždycky mě zajímalo, jak se ten popcorn tam dělá, že je to zavřený v nějakým tom pytlíku a teď to dáte do té mikrovlnky a teď ono to dělá kvíti rány a teď se na to koukáte a odhadujete, kdyby to asi tak mohlo být hotový. A občas mě jako napadlo, to by mě fakt zajímalo, jakou to má jako sílu, jakou rychlostí to vystřelí ta kulička tý kukuřice, než se z ní udělá ten popcorn. No, shodou náhod jsem na to dneska narazil. Popcorn prý umí vystřelit v tom pytliku rychlostí až 15 km za hodinu. To jako já, že mám je to v podstatě gouby, ale je dobrý to vědět. Tak můžete třeba dneska večer, pokud ten popcorn budete dělat, můžete před známýma udělat chytrýho a říct, hele, tohle je speciální popcorn. Ten lítal skoro 15 kiláků za hodinu.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Relax Radio. Relax.
2: Někdy jsem daleko, pak blíž. Někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svým těle, od pondělí do neděle.

0: 19 hodin a ještě si k tomu připočtěte jednu minutu.
1: Relax Radio.
0: Časí. Já myslím, že není potřeba to nějak moc rozmlouvat, nebo spíš lidově se říká rozkecávat, jasno až polojasno po oba dva dny, možná trošičku víc mraku, ale to uvidíme. Teploty od 25 vejš, to znamená 25 stupňů, prakticky to samé čekáme v sobotu a vlastně i v neděli. Pokud máte nějaký místo a máte z něj fotky, jako třeba kam jezdíte na dovolenou nebo na prázdniny, nebo tak budu rád, když je hodíte dneska na Facebook. Máme tam jakoby takovou, nechci říct, že sbírku to ne, ale zkusil jsem to. Čekám, jestli se ještě někdo přihodí, jestli ještě někdo přihodí to svoje místo. Nechme se překvapit. Facebook Relax Rádia je tu pro vás, jinak si užijte víkend a já se budu těšit v pondělí. To budu dělat mezi tím, volat. Nevím sice kam, ale určitě někomu brknu. Tohle jsou Miraj a je to nabídka muziky na čas mezi 19. a 20. A teď už jako fakt hezký večer.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na koncert do zahrady Kladenského zámku. Ve čtvrtek 16. července od 19 hodin se můžete těšit na jubilejní 20. jazzový podvečer Bory Kříže v podání Petra Vondráčka, Vítka Fialy a předních jazzových hudebníků.
1: Čtvrtek 16. července, zahrada Kladenského zámku.
0: Více na www.městokladno.cz.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax rádio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
2: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy zavináč radio@relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 11. července. Tento den roku 1933 se narodila manželka ex-prezidenta Václava Havla Olga. Zemřela v roce 1996. Roku 1938 se narodil český herec Jiří Krampol. V roce 1959 přišla na svět v kalifornském Sacramentu zpěvačka a kytaristka Susan Vega. Jenom o rok mladší je kytarista skupiny Bon Jovi, Richie Sambora. 11. červencový den 1937 zemřel ve svých 38 letech skladatel George Gershwin. V roce 1952 byl americký generál Eisenhower nominován na kandidáta prezidenta za republikány. Po 10 letech se tento den uskutečnil díky družici Telstar první přímý družicový přenos přes Atlantský oceán mezi Spojenými státy a Francií. O 19 let později zaběhl Sebastian Coe britský rekord na 1000 metrů a 11. července 1991 zažili obyvatelé Havaje totální zatmění slunce. Narozeniny dnes mají také zpěvačky Kimberly Jones, známá jako Lil Kim. To je jedna z těch, která naspívala třeba Lady Marmalade k muzikálu Moulin Rouge. Relax Radio. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.